šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. A chcem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: kapustu, mám strach, z čeho to už víš.
1: Už to víš.
0: Ten úsměv jí sluší i

a sme pod, tesne pod vrcholom vynoveného rebríčka vykopávok Rádia Slobodný vysielač. Čaká na nás ďalšia historická chvíľa, ale pred ňou aj rekapitulácia toho, čo máme aktuálne v ponuke. A už je jasné, že teda striebornou je Mirka Brezovská s pesničkou Tak sa to stáva, bronzové copánky Jany Kratochvíľovej, štvorkou opäť Žal se odkládá Jirku Korna po dvoch kolách, respektíve po troch týždňoch. Peťkou To se nikdo nedoví Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku, šestkou Spálená láska skupiny Tublatanka, sedmičku úspešne obhájili Hajdianku a Když se načančám, osmičkou sa stáva Melania Oláriová v nahrávke Nič krajšieho nepoznám, deviatkou Rudolf Hrušínský a Šel sem svietem, desiatý je Karel Gott so skladbou Zústanu svůj, jedenáctkou Má dívka N. Pavla Bobka, dvanáctkou Léto jak má být Karla Zicha, trináctkou Korzo chlapčenských myšlienok Mariky Gombitovej, štrnáctkou Trojský kůň skupiny Bezinky, Milan Černohous a Zač by ten svět stál, to je 15. 16. Robo Grigorov s baladou Daruj mi jednu noc, Málo mám Lenky Filipovej, to je 17. 18. Rock'n'Roller skupiny Katapult, Hviezdička od Zlatobráncov a Ingrid Bauerovej, to je 19. a 20. Príbeh Julie Hečkovej. Novinkou číslo 1 dnes titul Vejdem Michala Davida.

novinke číslo 4 výrazne spomalíme. Titulná pieseň albumu Vaša patejdla a naša novinka číslo 4 má názov Spovedaj ma zo spomienok.

No a novinka číslo 5 v podobnom duchu hladená skládanka zněla v podaní bratov Jana a Františka Nedvědoucou.

noční můra sílí. Když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

0: dá nás do takých situácií, že ľudia, čo to prežili, hovoria, toto ja by som nikomu neprijala. Ako jedna pani Anka povedala, ja to neprajem nikomu, to, čo som zažila, však to bolo peklo na zemi. No vidíte, máte za sebou krst ohňom. A čo, prečo to Boh dopustí? To je niečo podobné ako ten zubár, aby nám tam dal plombu a zachránil nám zub, aby nám chutilo jedlo, aby nám chutil život, aby sme boli z toho veriaceho človeka, učeník neba, Kristov nasledovník, aby som sa stal nejaký mystik, čiže človek vedomý, vnútorne žijúci s vnútorným božstvom v sebe a nosiaci ho v sebe, chodil s Bohom, tak je to v starom zákone, že napríklad Dávid chodil s Bohom, alebo tamten prorok Izaiáš, alebo Ezechiel, chodili s Bohom. To sú tí mystici. To je to duchovno, spiritualita na najrozvinutejšej úrovni, aby sme dospeli do tohto tretieho vysokoškolského stavu duchovného bytia, kedy nemáme príliš veľké ega. Presne naopak, máme tie bonsaje také zminimalizované, aj svoje potreby, aj túžby, ale to sú tie najvzácnejšie. Písmo svätej volá maličky, čiže majú malé ega, a sú to Božie deti, bratia a sestry v najvyspelejšom stave. Toto je mystické telo cirkvi. To je to jadro. Ste pozvaní ku tomu všetci. Cezo mňa, cez rôznych Božích služobníkov, rôznych cirkvách, toto je pre nás cesta. Pravím vám to, aby ste pochopili, že na to ste sa narodili. Nie, aby ste mali veľké ega, veľké úspechy a potom príde nejaký zlom a preklínali všetkých okolo. To je peklo. Už na zemi. Dáme prvú ukážku.
1: Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa. Poselství Ježíše ze dne 12. července 2012 v 10 hodin 50 minut dopoledne. Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje účinek, který varování bude mít na celé lidstvo. Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa. Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost, která se bude jevit jako srážka dvou komet, explodujících blízko povrchu země. Plameny ohně budou vypadat, jako by na obloze vybuchl vulkán a mnozí budou mít strach. Paprsky rudého ohně jsou paprsky mé krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem, jako dar takového rozsahu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje. Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce. Uvnitř pocítí spalující horko, dokud pocit uvědomění skutečnosti jim neumožní, aby byli svědky pohledu na své duše. Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení. Země se bude třást a sténat a mnozí klesnou k zemi a budou se chytat čehokoliv, co by jim poskytlo ochranu. Přesto se země neotevře a nepohltí je, neboť to nebude skutečné zemětřesení, ale nadpřirozené. Než se to stane, dojde k extrémům v počasí. Po explozi na nebi se objeví můj kříž. Mnozí budou plakat hořkými slzami výčitek a smutku a zakusí bolest ponížení kvůli svým hříchům. Ostatní budou křičet a klít, protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet osvícení, Boží znamení, a budou vzdorovat světlu mého milosrdenství. Budou kvílet bolestí plamenů pekla, když mé znamení milosrdenství jim ukáže osud, který je čeká, pokud se nebudou kát a nezmění své zvyky. Dobré duše, které mě milují, budou také trpět, neboť mnohé z nich budou také poskvrněné hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také oni budou poníženy, až jim bude ukázán hřích jejich pýchy. Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože budou chybět služby. Z tohoto důvodu se musíte připravit. Bude to také doba utrpení, kdy duše budou snášet bolest očistce, až se uskuteční jejich očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými, jak to nikdy dříve nezažili. Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého